0: Věčná muzika.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou

čem solíš otevřený rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám pod obojí, stejný lidi se soumrakem mají.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dítě, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Víte.
0: Rock Radio. Konec legrace. No.

co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zbeblí, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet. Teď si byla na mě moc ošklivá, to je na klečení.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš.
3: No tak to je mat.
2: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, Garde.
4: Pojď si zahrát.
2: Já to nehraju.
4: Tak jak to, že jsi mu radil?
2: No, radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte

0: českých kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz
2: 7 hodin.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
2: A mám tady pro vás rokovou předpověď počasí. Dneska to venku pořádně rozpálíme, čekají nás letní teploty a jen minimální přehánky. Ráno bude slunečný, s odpolednem se na nás od severozápadu navalí nějaký mraky. Čekejme i přehánky, pár kapek spadne jen výjimečně, zaprší hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. No a s večerem se nám to v Čechách zase pěkně vyjasní. Teploty dneska okolo 25 až 29 stupňů Celsia. Tak krásný rokový ráno, je neděle 24. května, slunce začne svítit, ptáci už řvou a vaše hlavy po včerejšku možná taky. Dneska máme ideální květnový den, na to nedělat vůbec nic, tak uvidíme, komu z vás se to podaří. Tak si to užívejte hlavně s Rockrádiem, kdy i dneska tady pro vás mám rokovej víkend, ve kterým i nadále pokračujeme a ze kterého vás taky rovněž už zdraví vaše víkendová moderátorka Leona Šenková. Tak pojďme ladit formu, máme tady 7. hodinu a já už mám pro vás nachystanou první nálož ranního roku.

0: Tak to byla skladba Stinga s názvem Fields of Gold. Vyladíte rokovej víkend na Rock Rádiu 7 hodin 17 minut. Sting prý napsal tuhle věc tak, že koukal z okna svého luxusního sídla na pole plný ječmene. Tak tomu se říká těžká umělecká dřina. My v Rock Rádiu sice z oken vidíme leda tak popelnice a ucpanou Prahu, ale za to už mám pro vás nachystanou další slušnou nálož poctivýho roku. Dáme si Europe, Pearl Jam, Shinedown a nebo Rybičky 48. To všechno už právě teď na Rock Rádiu.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base na otočku. Je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
2: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: Svoboda, rychlost a kytary ostrý jako břitva. To byly Halloween a jejich skladba Eagle Fly Free z roku 1988 a taky song s jasným vzkazem nevzdávat se a být svobodný nebo svobodná jako ten orel. Tak snad jste si užili pořádnou dávku energie a svobody od kapely Halloween a do 8 hodiny už pro vás mám Toma Pettyho, Baby Metal, Craysony a nebo R.E.M.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Lyže?
5: Happy Sport.
2: Dětské kolo?
5: Happy Sport.
2: Půjčovna?
5: Happy Sport.
2: Servis?
5: Happy Sport.
2: Bazar?
5: Happy Sport.
2: Šťastné dítě?
6: Happy Sport.
2: Happy Sport?
5: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
6: Happy Sport.
7: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Na Rock Rádiu v rokovém víkendu nám právě teď dohrála skupina R.E.M. a úplně nádherně nám to vychází, protože za malou vteřinku už máme 8 hodin.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz
0: 8.01
7: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Máme před sebou letní dny s ojedinělými přeháňkami, ráno bude slunečný, s odpolednem se na nás od severozápadu poženou mraky, může kápnout pár kapek, zaprší hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. S večerem se nám to v Čechách zase vyjasní a denní teploty nás čekají okolo 25 až 29 stupňů Celsia.
8: Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
7: Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Rockerky a rockeři, budíček, máme 8:02, slunce dneska bude pálit a vy správně ladíte rockový víkend na Rock Rádiu s Leonou Šenkovou. Dneska máme 24. května a v kalendáři nám svítí Jana, takže milé Janičky, všechno nejlepší vám přeju a že vás neznám málo s tímhle jménem. Pořádně to dneska oslavte, protože rockový holky si zaslouží jen to nejlepší. Taky je Evropský den národních parků, takže pokud plánujete vyrazit někam do přírody, nezapomeňte si do sluchátek pustit Rock Radio, ladit nás můžete i online. A teď už to bude hlavně o vás. Chci slyšet, co vám koluje v žilách. Nažavte Messenger Rock Radio a napište mi, jak se dneska máte a hlavně, co chcete zahrát na song na přání. No a samozřejmě dneska všichni žijeme hokejem, tak se v dalším vstupu podíváme na to, jak to aktuálně s tím hokejem vlastně je. Teď už volume doprava a jedeme dál. Olympic, Nightwish, Three Days Grace a Iggy Pop. To už všechno právě teď na Rock Rádiu.
7: Rock Rádiu.

0: 8 hodin 18 minut ladíte rockový víkend na Rock Rádiu s Leonou. Tohle byl Iggy Pop a my si dáváme další muziku. Tentokrát na vaše přání, protože do studia mě napsal Petr a ten by chtěl nechat zahrát skupinu White Stripes a skladbu Seven Nation Army. Jen tak pro příjemný odpoledne, teda ráno, ale samozřejmě i odpoledne a celkově pro celkově příjemný celý den dnešní nedělní. Takže si ho užívejte všichni, jak Petr, tak všichni posluchači. Petrovi posílá už skladbu Seven Nation Army a hned po nich po White Strip si dáme Panoptiko, Placebo, Bon Joviho a další slušnou muziku z našeho éteru.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Rockerky a rockeři, 8 hodin 39 minut a vy ladíte rockový víkend na Rock Rádiu. Venku bude teplo, ale my všichni víme, kde to teď nejvíc hoří. Na ledě ve Švýcarsku. Naši kluci včera zvládli neuvěřitelně vyhrocený a emotivní derby se Slovenskem, který jsme urvali těsně 3-2 díky vítěznému gólu kapitána Romana Červenky. Tím pádem máme jistý postup do čtvrtfinále a v tabulce se držíme hned za Kanadou. Dneska mají naši reprezentanti zasloužený volno a naberou síly na zítra. Norsko. To ale neznamená, že se dneska na šampionátu nic neděje. Od 16.20 to v televizi jistí souboj Velký Británie s Lotyšskem a souběžně hraje Dánsko s Itálií. Večer ve 20.20 pak vlítnou na led Finové proti Rakousku.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: Tak schválně, jak to podle vás dopadne, sledujte zápasy v hokeji, ať vám nic neunikne, a my na Rock Rádiu vás taky samozřejmě budeme pravidelně zásobovat aktualitami, novinkami a vítěznými zápasy v mistrovství světa v hokeji. A našim klukům samozřejmě držme pěsti. Teď už se hledáme zase něco z naší muziky a budou to třeba Tři sestry, Stratovarius, Nickelback, Bruce Springsteen a mnoho dalšího.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
10: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Za minutu bude 9 hodin, tohle byla skupina Accept se skladbou Balls to the Wall z roku 1984 a my se přesouváme dál v našem slušným rokovém víkendu tady na Rock Rádiu.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: to je fičák.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: nebo na radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak jo, máme 9 hodin a jdeme na počasí, co nás dneska čeká. Máme před sebou celkem letní dny a jen ojedinělé přehánky. Ráno bude slunečný s odpolednem od západu, od severozápadu se nám na nás poženou mraky. Může taky kápnout pár nějakých těch kapiček, zaprší hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. S večerem se nám to v Čechách zase trošku vyjasní a denní teploty nás dneska čekají okolo 25 až 29 stupni Celsia.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný rokový ráno, partičko, máme neděli 24. května, odbyla nám 9. hodina a od mikrofonu Rock Rádia vás zdraví Leona Šenková. Svátek nám dneska slaví všechny Jany a Vanesy, tak pokud doma nějakou Janu nebo Vanesu máte, tak ji můžete třeba políbit nebo ji pustit pořádnou pecku z našeho éteru Rock Rádia. Celkově užijte si den. Vy holky, jestli nás právě teď posloucháte, tak dobře děláte, protože i dneska v průběhu dnešního dne si můžete nechat zahrát nějaký song na vaše přání. Ten ale nebude teď, ten bude až za hodinku, to já moc předbíhám a ještě než tohle si všechno dáme, tak si taky řekneme, co nás čeká teď právě aktuálně v téhle hodince. Tak zamíříme na Rock In, zamíříme na rockový akce, co se právě teď děje na Rock Inu. Koukám, že už mi tady do zpráv lítají zprávy od kapel, který se tam právě teďkon postupně dohrávají, hráli tam včera, budou hrát další dny, takže my si řekneme něco o tomhle tom a taky nás čeká rokovej živák. Mrkneme se na to, co dneska nás čeká v rokovém živáku, co bude hrát od 19 hodin. Takže tohle nás čeká právě teď aktuálně, vy zůstaňte naladěni na slušný vlně Rock Rádia a pojďme si dát už muziku. Mňáka až Dorp, Steel Panther, Rammsteini a třeba New Radicals, to všechno už právě teď z éteru Rock Rádia.
0: Rock Radio.

0: 9 hodin 18 minut, ladíte rockovej víkend na Rock Radio, tohle byla skupina New Radicals a my se v rockovém víkendu přesouváme dál. První zastávka našeho open airu s názvem Rock In je úspěšně za námi. Jeho Češi ukázali, jak se správně paří a pokud chcete vidět, jak to vypadalo v Českých Budějovicích, mrkněte na naše sociální sítě, zejména do příběhu, najdete tam videa z Rock Inu v Českých Budějovicích. Ale bacha, tohle byl jen začátek, rocková karavana nesmí zastavit, takže příští týden útočíme na Plzeň. Vezmeme útokem město piva a do kotle vám přihodíme Kokot Minute, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg a nebude chybět ani traktor. Celým tímhle hudebním šílenstvím vás navíc povede náš dopolední moderátor Kamil Dráb. A protože jsme Rock Radio a máme vás rádi, zopakujeme si prověrku vaší kreativity. Pro jednu bandu máme v kapse rovnou 10 lístků a pozor, zadará. Takže se bude zase rozdávat krásných 10 lupenů na tuhle akci s názvem Rock In. Takže uklzní jasně, okamžitě začněte vymýšlet, jak se co nejšíleněji naaranžujete na fotky. Vytáhněte třeba paruky, kůži, nafukovací kytary, prostě cokoliv, co vás napadne, co máte po ruce a posílejte fotky. V pondělí to na našem webu a Facebooku rozpoutáme, tak se těšíme na vaše fotky, na vaše nápady a 29.5. se uvidíme v Plzni.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Tolik aktuální info k Rock Inům a teď už si dáme Vanastovy věci. Slečna Anna je za vodou.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
14: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Tohle byla Nirvana na Rock Radio v rockovém víkendu a my víme, že je tu zase neděle a k tý patří rockovej živák. A dnešní večer bude patřit tuzemský legendě kapele Blue Effect v čele s nezapomenutelným Radimem Hladíkem. Tahle skupina patřila k absolutní špičce naší scény a těšit se můžete na syrovou energii živých verzí skladeb jako Slunečný rob nebo Čajovna, který na tomhle živáku rozhodně nebudou a taky nesmějí chybět. Tenhle koncertní set plný poctivýho československého art rocku s geniálním kytarovým solem vypukne přesně v 19 hodin dneska na Rock Rádiu po roku na přání, tak si to rozhodně nenechte ujít, pokud jste příznivci právě tyhletý skupiny Blue Effect. Já už tady mám pro vás nachystanou další muziku, která nás bude provázet do dopolední 10. hodinky a dáme si Aerosmith, Iný kafe, Metallicu i Jana Gillena. Je toho moc, pojďme na to.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
8: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
9: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
10: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
11: Housebrand Café, per favore.
12: Si, signora.
13: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Jangel na Rock Rádiu v rokovém víkendu nám se krásně blíží už dopoledne, nedělní dopoledne, čili 10. hodina tady na Rock Rádiu v rokovém víkendu. Já to nebudu moc dlouho prodlužovat. Mám pro vás spoustu krásných rokových věcí, které už nás čekají každou vteřinou, tak buďte u toho.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
8: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

nebo na radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet .cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky.

0: týče počasí. Ráno bylo víceméně slunečný, ale s odpolednem na nás vykouknou nějaký ty mraky, zaprší hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. S večerem se nám to v Čechách zase vyjasní, teploty nás dneska čekají okolo 25 až 29 stupňů Celsia. V západní polovině Čech tam ještě se trošku více všichni zahřejou, tam teploty vylezou až k 31 stupňům Celsia a v 1000 metrech na horách bude za mě příjemně okolo 23 stupňů.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Tak teď máme přesně 10.01, krásný dopoledne z Rock Rádia, přeju všem posluchačům. Od mikrofonová zdraví Leona Šenková, dneska máme 24. května a já doufám, že máte pořádně naladěný náš rockovej víkend. Pokud se jmenujete Jany nebo Vanesy, tak všechno nejlepší k svátku, tak snad holky k těm jmeninám ocení taky náš hudebně sestavený playlist, který už tady na nás řve a dáme si ho úderem 10. No a jinak dnešek je vůbec plný velkých jmen. V tento den se narodil třeba hudební písničkář a držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan. No a přesně před 3 lety nás zároveň opustila ta nejvíc energická rocková babička planety Tina Turner. V téhle hodince to odpálíme přesně podle vás, hrajeme totiž zase na vaše přání, k tomu probereme to nejaktuálnější, co se zrovna peče ve světě roku, takže nahlédneme do světa aktualit rockový hudební scény. No a vy mi teď pište, co chcete slyšet, jsou tu songy na vaše přání a my jedeme dál. Scorpions, Škvor a další muzika jenom pro vás.
1: Rock Radio.

0: stupid.
1: Hey stupid, Alice Cooper na Rock Rádiu, 10 hodin 18 minut a hej, máme tady rockovej víkend, ve kterým pokračujeme i nadále. Teď už tedy s přáním, s hudebním přáním našich posluchačů. Mám tady slovenský přáníčko, ale vzhledem k mý špatný výslovnosti v jiném jazyce si to dáme česky. Já bych to mohla pěkně zkomolit a to radši nebudu riskovat. Objevila se mi tady zpráva od posluchače Janči, který by chtěl touhle cestou popřát svý manželce Martině. Všechno nejlepší k narozeninám, ať je s nimi stále usměvavá, veselá, zdravá a taky šťastná. A to všechno jí přeje manžel Janči a synové Matějko a Jakubko. Manžel si přál pustit nějakou skladbu od skupiny Iné kafe a já teda nevím, jak dlouho spolu žijete nebo jak dlouho jste manžele, ale vy jste výběr skladby nechali na mě a mně se zalíbila skladba od Iného kafečka s názvem Mojich nejlepších 15 rokov, tak třeba to k vám sedí. Každopádně tvý manželce přeju jen to nejlepší a přesně tak, ať ten úsměv nestrácí.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Lyže?
7: Happy Sport.
5: Dětské kolo?
7: Happy Sport.
5: Půjčovna?
7: Happy Sport.
5: Servis?
7: Happy Sport.
5: Bazár?
7: Happy Sport.
5: Šťastné dítě?
8: Happy Sport.
5: Happy Sport?
7: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
8: Happy Sport.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já,
9: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minic, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: 10 hodin 40 minut nám dozněla na Rock Rádiu v rokovém víkendu skupina Simple Plan celkem takovou vášnivou a romantickou skladbu a my teď trošku zprávou ze světa rockové muziky přitvrdíme. Na vlnách Rock Rádia vám sice black metalový sypačky běžně nepouštíme, ale ruku na srdce. Fanoušků extrémní temnoty je mezi rockery mraky a tahle zpráva pro ně a nebo i pro vás. Jestli nás posloucháte právě teď, bude rozhodně svátkem. Norští symfoničtí králové Dimmu Borgir se po pauze vrací a to v plný síle. Venku mají čerstvý album s názvem Grand Spet Rising a k tomuto albu mají filmový videoklip s názvem As Seen in the Unseen. Frontman skupiny slibuje návrat ke kořenům, brutální tlak, ale i obří orchestrální pasáže. Desku navíc produkoval Fredrik Nordström, který stojí za jejich největšími kultovními alby. Takže pokud jste příznivci Dimmu Borgir, tak na YouTube najdete právě teď jejich nový klip k poslechu, tak si to nenechte ujít. No a z Rock Rádia já už vám věrně posílám další muziku, která nám bude znít až do 11. hodiny. Pojďme si dát Kabáty, Amorphis, Boston a nebo Rolling Stones.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Co je? Funguj ty, křápe.
9: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
10: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rokovým víkendem na Rock Rádiu nám doznívá skupina Rolling Stones z pecku z roku 81 Start Me Up. Jsme si dali právě teď na Rock Rádiu v rokovým víkendu a my už máme 11 hodin.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč? Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový?
1: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si

0: 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tě neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
4: Před náma jsou horký dny, počátek dne byl slunečný, s odpolednem se na nás od severozápadu poženou mraky, zaprší hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. S večerem se nám to v Čechách zase vyjasní, teploty denní okolo 25 až 29 stupňů Celsia, v západní polovině Čech teploty dosáhnou až k 31 stupňům a v tisíci metrech na horách naměříme okolo 23 stupňů Celsia.
5: Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
3: Rock Radio. Rockovej víkend.
4: Tak přátelé, máme skoro 3 minuty po 11. hodině, máme tady 11. dopolední, ten čas tak rychle letí, letí ještě víc než nějaký kytarový solo a vy právě ladíte rockový víkend na Rock Rádiu s Leonou. Dneska máme 24. května, venku už to pěkně peče, ale to pomalu tluče na vrata a s ním přichází ta pravá nefalšovaná festivalová sezóna, takže v téhle hodině hodíme řeč o tom, kde všude si letos v létě propotíte svoje části těla. Mám tu taky jedny narození. Slaví Rich Robinson, kytarista a spoluzakladatel parádních The Black Crowes. Ten dneska sfoukává svých 57 svící. V tento den to zabalil taky Koperník, a to v roce 1543. Ano, ten chlápek, co zjistil, že se země točí kolem slunce. Mikuláš Koperník. No a co v téhle hodince ještě si dáme? Nesmíme zapomenout na resty z týdne. Kdo z vás třeba neví, kdo tady seděl na horký židli jako hvězdný středeční host, tak si ho připomeneme a schválně, jestli uhodnete, kdo se nám tady tuhle středu podepsal na naší tabuli slavných jmen a slavných umělců a osobností. Takže tohle to nás všechno čeká právě v týhle hodince, ale teď už tady mám pro vás třeba Rasmus a jejich pecku No Fear. Tak užívejte s Rock Rádiem.
3: Rock Rádio.

0: 11 hodin 22 minut ladíte rokovej víkend na Rock Rádiu. Tohle byli Lordi a teď pojďme na nějaký ty slíbený festivaly. Jak jistě víme, hlavními rokovými a metalovými festiáky v České republice pro květen a červen tohohle roku jsou Metal Fest a samozřejmě Rock for People. Ale rybníček festivalu je poněkud širší a já vás můžu pozvat ještě třeba na Eurobike Fest, který se bude konat koncem května v Jihomoravských Pasohlávkách. Pak tu máme Rock in Plzeň. Tahle jednodenní putovní akce proběhne 29. května v plzeňském amfiteátru Plaza. No a pomalu se nám blíží i červen, tam vás můžu pozvat kromě Metal Festu a Rock for People na Lážo Plážo Fest. Ten se uskuteční v půlce června a koná se v Štěrkovišti v Otrokovicích. Jasně, jestli hledáte Trokovice, ty neexistujou. V Otrokovicích. No a konec června bude patřit Valfestu, kde se uskuteční roková noc v obci Lipí a vystoupí tam Proteus, Zrcadla nebo Metallica Czech Tribute Band. Tolik z festivalový nabídky a teď už vám posílám Queeny, Def Leppard a taky skupinu Terapie.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
16: Atención, señoras y señores!
17: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
16: Stres.
17: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
16: La Tropical!
17: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
16: Awarashar!

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: 11 hodin, skoro 40 minut k tomu, ladíte rockovej víkend na Rock Rádiu. Tohle byla skupina Terapie a skladba Ať žije pohoda směrem Šmajdou a my už teď jdeme na hvězdního hosta Rock Rádia a připomeneme si, kdo tady ve středu hostem byl. A byl to tentokrát Mardy. Ano, ten Mardy z Vypsaný fixy. Kapela vydala nový album, který je venku už druhým dnem. Bude následovat i křest desky, ten se plánuje na 20. srpna a po takovém hudebním vydání se většinou vyráží na turné. Výjimku neudělá ani Fixa a nadělí vám turné s názvem Ideál. Ve studiu jinak Mardy taky živě zahrál novej song, který si můžete poslechnout na našich sítích a celý rozhovor komplet najdete na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcasty, kde mimochodem najdete i předchozí hosty, kteří sem k nám do studia navštívili středu, další minulý středy. Byl tam třeba Miro Šmajda a spousta dalších zpěváků, který znáte z éteru, z hudebního éteru a taky z playlistu Rock Rádia. Tak jo, jestli nechcete být o nic ochuzený, tak si to poslechněte zpětně a já vám mezi to pouštím další muziku, Faith No More, Pretty Maids, Lucie a taky AC/DC. To všechno nám bude hrát už do pravýho rokovýho poledne tady na Rock Rádiu.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. I was blinded by the darkness.

0: Více značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: 12.02.
6: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
5: Tak teď slunečno, s odpolednem se na nás od severozápadu poženou mraky, zaprší hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. S večerem se nám to v Čechách zase vyjasní. Teploty okolo 25 až 29 stupňů Celsia. V západní polovině Čech teploty dosáhnou maxima 31 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme okolo 23 stupňů Celsia. Tak tolik dnešní předpovědi počasí.
6: Rock Radio. Rockovej víkend.
5: Máme už 3 minuty po 12. hodině, tenhle ten čas nám odfrčel a je nejvyšší čas nakrmit uši i žaludky. Krásný poledne, tady je Leona Šenková a váš rockovej víkend na Rock Rádiu. Ještě jednu hoďku se mnou, než už mě od 13. hodin vystřídá kolegyně Adélka, která tady s váma bude až do 19. hodiny, takže se ničeho nebojte, budete tady stále někoho při sobě mít z řad moderátorů Rock Rádia. Já předpokládám, že většina z vás teď sedí u dělního oběda, nebo už jste po obědě, tak přeju dobrou chuť a k tomu si můžete napsat o vaši oblíbenou skladbu, kterou byste teď rádi slyšeli z éteru Rock Rádia takhle při neděli s datem 24. května. Venku je krásně, tak já doufám, že vaše hlava je plná nápadů, co si nechat takhle zahrát po obědě. Jsem jenom vaše, muzika je jenom vaše, teď je ten váš čas, tak pojďte na to, nebojte se, nestyďte se. A já vám mezi tu dobu pustím Ospringy, Divokýho Billa a spoustu další muziky, tak si to pojďme dát.

0: 12 hodin 20 minut, k tomu vyladíte rockovej víkend na Rock Rádiu. Ještě malou vteřinu s Leonou, než zmizím, a žezlo si převezme Adélka, která už tady čeká ve studiu, až si to ve 13 hodin pěkně vezme za mě. A já už se na to taky docela těším, protože dva týdny před porodem vám teda můžu říct, že už asi za chvilku prasknu. Dneska si už budu jenom odpočívat, ale do té doby, než ten odpočinek vlastně nastane, tak vám ještě pustím spoustu slušné muziky z našeho slušného éteru Rock Rádia. Teď tady jsou songy na vaše přání a já si troufale nechám zahrát naši skladbu s Jarkem Filgasem Nikdy se nedozvíš, která sklízí stále úspěchy na YouTubku, a já jsem za to jedině a jedině ráda. Díky, že si o tuhle skladbu píšete. Oline, tebe zdravím, užívej dnešního dne a zůstaň nám věrný.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
6: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
7: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Rádio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe. A desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a 40. desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

nám. Schody do nebe kloužou jak led, ruku ti dám.

tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: Tak tohle byl Dan Landa a jeho tajemství z roku 2002. Tahle krásná pecka, zároveň i divadelní, nám dozněla na Rock Rádiu v rokovém víkendu ve 12 hodin 39 minut. Přátelé, posluchači, kamarádi, já se s váma pro dnešek rozloučím, vaše víkendová bláznivá Leona. Všem přeju krásný zbytek dnešního dne, který už si užijete na vlnách slušného roku s Adélkou.
1: Čau,
0: to už mám tady naproti sobě. Čau. Teď jsme tady řešili porod, jaký je, nebudu vůbec nic nikomu říkat.
1: Ale ona mě tady straší, jo?
0: Ne, já nikdy nestraším, já jenom jsem realista, takže říkám, jaký jsou věci, prostě chlapi tomuhle asi nerozumějí, ani nechtějte, já jsem si vždycky říkala, ty vole, proč jsem se nenarodila chlapem, aspoň bych tohle byla ušetřena, ale zase mužský mají zase nějaký svoje věci, které asi ženský by nechtěli jako...
1: Přesně.
0: Třeba stavění domu, si vůbec nedovedu představit, kdyby se to všechno na mě tohle jako mělo, víš co.
1: Tak jako máme to trošku lehčí, si myslím. Jako hele,
0: jak
1: v čem? Ten porod ne, ale, nebo já ještě nevím.
0: Jak v čem, ale sekat dříví bych taky nechtěla.
1: No.
0: Ne, prostě každý máme nějaký zásluhy a teď už rozhodně svoje slovo předávám Adélce, můžete tady s ní o poradu nebo o sekání dříví mluvit třeba až do večera. Vy se opatrujte, užívejte si dnešního dne a teď vám posílám Linkin Park, Slash, tu Blatanku a Bon Joviho. No a uslyšíme se příští týden v rokovém víkendu na Rock Rádiu s Leonou. Tak čau!
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni.

0: A tomu říkáte problém?
1: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
2: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia, v západní polovině Čech i 31 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů. A ještě se pojďme podívat, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra podobně jako dneska, celý den jasno a teploty se vyšplhají až na 30 stupňů Celsia.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou, teplou, slunečnou neděli vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme 24. května, 13 hodin a svátek slaví Jana a Vanessa. Já doufám, že se máte fajn, venku máme nádherný počasí, takže předpokládám, že spousta z vás už je venku u baráku, nahoře bez a možná se chladíte pěkně studeným pivkem. My si dáme společně na začátek 13. hodiny samozřejmě další muziku a vy už si teď můžete psát o song na přání, který si v téhle hodin se dáme. Ještě předtím ale kapela Van Halen, Panoptico, nebo už teď Green Day a Wake Me Up When September Ends.
0: Rock Radio.

0: Van Halen a jejich asi nejznámější skladba a zároveň jejich největší hit vyšla v roce 1983 jako hlavní single z alba 1984 a byla to jediná píseň kapely, která se dostala na první místo americký hitparády Billboard Hot 100. Nejvíc ji proslavil ikonický syntezátorový riff, který napsal Eddie Van Halen. To bylo tehdy pro kapelu dost nezvyklý, protože Van Halen byli známí hlavně tvrdýma kytarama. Ostatní členové prej nejdřív nechtěli skladbu vydat právě kvůli výrazným klávesám. No, ještě, že ho vydali, protože je to skvělej song a hlavně dost chytlavý. My se přesouváme na song na přání. Pro Janču k dnešnímu svátku posílám Cranberries a píseň Zombie, která patří samozřejmě k mým oblíbeným. Takže Zombie a hned potom Battle Beast a nebo Harley.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
6: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: firmanazajitky.cz.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Píseň Hold the Line dohrála a já připomínám, že dneska společně tady na Rock Rádiu od 18 hodin budu hrát jen a jen podle vás. Celá hodinka určená pro vaše písně, takže od 18 hodin si budete moct volat a psát o vaše oblíbené fláky. Hned potom si dáme od 19 hodin rockovej živák s kapelou Blue Effect z roku 2008. V roce 2008 mi bylo 6 roků. Schválně napište, kolik bylo vám v tu dobu a jakou jste třeba v tom roce nejvíc poslouchali hudbu nebo přímo kapelu. Já v 6 letech, tyjo, nevím, myslím, že to byla píseň Beruško, půjč mi jednu tečku, třeba tu, co máš na zadečku. To je úplně dokonalá píseň a mám ji ráda doteď. I když samozřejmě teď už poslouchám trochu tvrdší muziku, třeba takový System of the Down, který si za chvilku dáme, anebo Alcohol, Europe, anebo Nirvánu.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Lyže?
8: Happy Sport.
7: Dětské kolo?
8: Happy Sport.
7: Půjčovna?
8: Happy Sport.
7: Servis?
8: Happy Sport.
7: Bazár?
8: Happy Sport.
7: Šťastné dítě?
9: Happy Sport.
7: Happy Sport?
8: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
7: Happy Sport.

0: Tohle byla píseň Heaven Knows a my už za chvíli startujeme 14. hodinu a vy laďte i dál, protože v následující hodince se budeme bavit třeba o bubeníkovi z Motley Crue a jeho solový dráze, nebo o blížícím se koncertu kapely Airborne v České republice. Ale to hlavní další rocková muzika.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rockopera Praha pro vás připravila
5: magickou rockovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu 27. května od 18 hodin.
4: Tohle zažijete pouze v Rockopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
6: Profi voda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.

0: počasí.
1: Dneska bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia, v západní polovině Čech i 31 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů. A ještě se pojďme podívat, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra podobně jako dnes celý den jasno a teploty se vyšplhají až na 29 stupňů Celsia.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodovou neděli 24. května vám z Rock Radia přeje Adele. Máme 2 hodiny odpoledne, venku teplo jako v létě a vy posloucháte Rock Radio. My se v téhle hodince budeme bavit o bubeníkovi z Motley Crue, Tommym Lee, který hejbnul se svojí solovou kariérou, ale taky si řekneme o koncertu Airburn, který budou už v létě tady u nás v Česku, ale samozřejmě si dáme spoustu slušný rockový muziky. Na začátek 2. hodiny si dáme Škorpiony. Z českého rybníčku vylovíme rybičky 48 a už teď posílám Metaliku.
0: Rock Radio.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu.

0: Pojďme si říct nějaký novinky ze světa hudby. Tommy Lee, bubeník Motley Crue, znovu rozhýbal svou solovou kariéru novým singlem a videoklipem s písní Stupid World. Skladba pochází z alba Tommyland Rides Again, nové verze jeho druhé solovky Tommyland The Ride z roku 2005. Novou podobu alba Tommyland si Lee namixoval sám společně se Smiley Seanem ve vlastním studiu, vybaveném technologií Dolby Atmos, a právě tam mu umožnila vrátit se ke starým skladbám, podívat se na ně z nový perspektivy a dodat jim svěží zvuk. Díky tomu je album vůbec poprvé dostupný taky na digitálních streamovacích platformách. Jedeme dál, dáme si Kysáky, Darkness nebo trochu punku, Vysací zámek, Známka punku.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Aguarachar!

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Nám už začala festivalová sezóna a v létě k nám přijede spousta známých rockových a metalových kapel. A kromě festivalů budou i koncerty, jako třeba 10. srpna, kdy přijede do Fórum Karlín kapela Airburn. Australská čtveřice Airburn míří do Prahy. 10. srpna 2026 rozpálí pódium ve Fórum Karlín. Fanoušky čeká večer, který bude o efektech a pozlátku, ale čistě o rock'n'rollové síle servírované na maximum. Od chvíle, kdy bratři O'Keefovi rozjeli kapelu v australském Warrnambool, asi Airburn vybudovali pověst nekompromisní koncertní mašiny. Jejich hudba stojí na poctivém hardrockovém základu, který připomíná zlatou éru hospodského roku, ale zároveň má moderní tah a neskrotnou energii. A když v roce 2007 vydali debut Runnin' Wild, bylo jasný, že na scénu přišla kapela, která nechce vynalézat nový žánr, ale chce roku navrátit jeho divokost. Takže vy, pokud si to nechcete nechat ujít, už koukejte po Lupenech. My si teď dáme Whitesnake, Kabáty, Muse, anebo tady mám Rammsteiny.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
10: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promíjí.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.

DABu i FM nebo na radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Dneska bude slunečno, postupně začne od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní a nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia, v západní polovině Čech i 31 stupňů Celsia a v tisíce metrech na horách kolem 23 stupňů Celsia. A ještě se pojďme podívat, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra podobně jako dneska celý den jasný a teploty se vyšplhají až na 29 stupňů Celsia.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Přeju vám krásný rockový víkend. Máme neděli 24.
0: Rockovej víkend.
1: Přeju vám krásný rokový víkend, máme neděli 24. května, 15.

0: Tohle byly Halloweeni a my jsme se tady společnou hodinku předešlou bavili o koncertě Airburn v Česku 10. srpna. A Tom mi napsal, že si hned koupil lístky. Píše, že za něj jsou to nový AC/DC a já musím jedině souhlasit. A napřání pro něho, pro jeho milovanou ženu a pro všechny, co půjdou na koncert do Fórum Karlín 10. srpna, vám pustím něco od nich. Tome, já ti samozřejmě Airburn posílám a hned potom taky píseň Shot in the Dark, Wide World, Love Hurts, nebo Najdi to svý já.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minic, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
8: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
9: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
10: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
11: vybrat dobrý materiál
12: a vybudovat náš domov.
13: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
16: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Rock Radio. Na Instagrame obrá.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona,
4: slavné Arch Enemy,
5: In Flames,
4: Slaughter to Prevail,
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Slušnej rok.
13: Rock Radio.
12: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
14: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Pojďme se podívat, jaký počasí nás čeká zítra, čili v pondělí 25. května. Zítra bude jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů Celsia.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Pohodovou neděli vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Dneska máme 24. května, 4 hodiny odpoledne a svátek slaví Jana a Vanessa. My si v téhle hodince řekneme o rock'in a koukneme se, jak to vypadá v hokeji. Krom toho ale spoustu slušný rockový muziky. Na začátek 16. hodiny tu mám Aerosmith, Dogu, anebo už teď píseň I Want to Know What Love It Is.
0: Rock Rádio.

0: Tohle byla kapela Aerosmith a jak víte, tak první Rock In je za náma a hned v pátek 29. května se uvidíme v Plzni. Těšte se na Kokot Minute, Alkohol, Horký že slíže, Trautenberg a Traktor, který uvidíte exkluzivně jen na Rock Inech. Nebude samozřejmě chybět ani náš tým Kamil, který vás festákem provede a naše slušní holky, který vám přivezou naše nový trika. A jednoho z vás tam protáhneme s celou partou, ale něco za něco, pošlete nám fotku svojí party na mail studio@rokovyradio.cz. No a čím budete originálnější, tím lepší. A jednomu z vás věnujeme hned 10 lupenů na Rock in Plzeň. Čas na to máte do čtvrtka 28. 5. do 15 hodin a v pátek pak šťastlivce vyhlásíme v rokovém rozjezdu. No a tak do toho fantazii se meze nekladou a uvidíme se 29. 5. v Plzni.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
5: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Profi voda, s tou se nemusíte.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Jak se vedou naši hoši v hokeji? Na letošním mistrovství ve Švýcarsku už máme jistý postup do čtvrtfinále, ale to díky tomu, že jsme včera porazili Slovensko 3-2. Celkově jsme zatím z 5 zápasů vyhráli 4, no a dneska si dáváme pauzu, ale zítra v 16:20 hrajeme proti Norsku.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčík. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
5: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Lyže?
10: Happy Sport.
9: Dětské kolo?
10: Happy Sport.
9: Půjčovna?
10: Happy Sport.
9: Servis?
10: Happy Sport.
9: Bazár?
10: Happy Sport.
9: Šťastné dítě?
11: Happy Sport.
9: Happy Sport?
10: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
11: Happy Sport.
12: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
13: Proficolor.
12: Wow, barva mechanický pomeranč?
14: Víme, kde se co šustne a každý den vám o tom taky řekneme. Co se děje? Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje. Co se děje? Opravdu víme o všem. Každou hodinu na Rock Rádiu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
2: magickou rokovou operu Malý princ.
1: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
2: Ve středu 27. května od 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
8: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Pojďme se podívat, jaký počasí nás čeká zítra, čili v pondělí 25. května. Zítra bude jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů Celsia.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Já vám přeju krásnou neděli, máme 24. května, 5 hodin odpoledne a svátek dneska slaví Jana a Vanessa. V téhle hodince nás čeká další song na přání, takže kdo by chtěl slyšet svůj oblíbený song, můžeme napsat na Messenger Rock Rádia. A my si dáme ještě předtím třeba Ozzyho Osbourna, Beast in Black, Katapult anebo Offspringy už teď.

0: Tohle byl Ozzy Osbourne a jeho Mama, I'm coming home. Za chvíli to bude rok, co nás Ozzy opustil, konkrétně 22. července to bude rok. A mě zajímá, jaká je vaše nejoblíbenější píseň od něj. Není to lehký říct jednu, protože on má několik krásných a hlavně chytlavých písní a myslím si, že většina z vás bude mít problém vybrat jenom jednu. Za mě je to rozhodně právě Mama, I'm coming home. Než si dáme song na přání, nezapomeňte, že dneska od 19 hodin poběží tady na Rock Rádiu rockovej živák. Tentokrát se koukám, že s kapelou Blue Effect z roku 2008. No a hodinku předtím od 18 hodin si spolu dáme oblíbený rock na přání, takže celou hodinku budu hrát jen a jen podle vás. Vy si můžete jak zavolat ke mně tady do studia nebo napsat zprávu na Messenger Rock Rádia. No a teď už se přesouváme na song na přání pro Davida, který dneska od rána opravuje svoji motorku, aby na ní mohl konečně jezdit do práce. No a chtěl by zahrát Neila Younga a píseň Like a Hurricane. A chtěl by ji zahrát sobě a svojí ženě Janče, která má dneska svátek. Píseň samozřejmě posílám a hned potom si dáme Linkiny. Pak tady mám Judas Priest nebo Naše tři sestry a s písní Já jsem Aleš.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
7: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: firma na zážitky.
9: CZ.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
16: Třikrát zelená smažák!
17: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
18: Vše pro bagr CZ.
19: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
18: Vše pro bagr CZ.
20: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: He shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Linkin Park nám dohráli a já připomínám, že už od 18 hodin pojede Rok na přání, takže si můžete volat na číslo 725 844 424 anebo jednoduše napsat na Messenger Rock Rádia, jako píseň byste chtěli slyšet. My si ale ještě předtím dáme Airburn, Clash anebo Vitacit z písní Noci jsou zlí.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
4: Bolkafest 2026.
3: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
8: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
9: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
10: Vše pro bagr, CZ.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr, CZ.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Un, dos, tres!
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Aguarachar!

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Pojďme se podívat, jaký počasí nás čeká zítra, čili v pondělí 25. května. Zítra bude jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů Celsia.
0: Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Rock na vzání.
1: Je to tady celou hodinku, bude hrát hudba jen a jen podle vás. Takže pokud chcete slyšet svoji oblíbenou píseň, volejte na číslo 725-844-424 nebo mi napište na Messenger Rock Radia. A já už tady mám první dvě písně na přání. Píseň Zdroj posílám Jirkovi z Kladna k dnešním 56. narozeninám a kapelu Twisted Sister už teď posílám klukům z Prahy na dnešní oslavu 25. narozenin.
0: Rock Radio.

Tohle byla píseň Zdroj pro dnešního oslavence Jirku, který dneska slaví 56. narozeniny a my už jedeme dál. Mám tady Pixies, to si přála Denča ze Dvora Králové a chtěla by píseň Where is my mind zahrát pro svoji kamarádku Klárku. No a teď už ale posílám kapelu Amarant pro Davida.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Co je? Funguj ty, křápe.
9: Já to musím dneska dodělat.
10: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Zpřímek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací.

Tohle byl Svaz českých bohémů pro Pepi manželku k svátku. A teď si dáme Nirvánu pro holky z Budějovic a hned potom Rammsteiny pro všechny motorkáře.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

Tohle byly otázky od Olympiku pro Jardu z Prahy a nás čekají ještě dvě písně na přání, ale potom už se s vámi rozloučím a my se uslyšíme zase nějaký víkend. Mějte se krásně a já vám posílám třeba ještě Nenu.

0: Radio. Rock je slušná muzika.
1: Neděle večer posloucháte Rock Radio a je před námi 60-minutovka živý muziky. S vámi je Kamil Dráb a vy jste zvyklí, že vždy v závěru týdne nás čeká rockovej živák. Dneska zazpomínáme na Radima Hladíka, a to samozřejmě prostřednictvím kapely Blue Effect a její závěreční podoby, už s Honzou Křížkem za mikrofonem. Spousta konzervativních fanoušků Blue Effectu tuhle podobu nepřijala, ale za mě fungovala skvěle, o čem se za chvíli v rockovém živáku přesvědčíme. Honza je výborný zpěvák a společně s Radimem Hladíkem táhne celý koncert. Jeho civilizovaný a přátelský projev dává zapomenout na to, že vám chvílemi může chybět Vladimír Mišík nebo Lešek Semelka, tak jak to známe z originálů. Koncert, který si dneska pustíme, vyšel v roce 2008 a zachycuje koncertní atmosféru v Lucerna Music Baru 26. března 2007, na kterým se ovšem objeví i bývalí členové kapely a s Blue Effectem si tak zahostují. Takže i těm, kterým přece jen hlasová absence, například Vladimíra Mišíka, bude bezmezně chybět, si dneska přijdou na svý. Deska vyšla jak na CD, tak i na DVD a ukazuje, jak skvělou máme rockovou historii a bohatou na rockový ikony, který snesou srovnání i se zahraniční konkurencí. Tak si to pěkně užijte. Rockovej živák, Rock Radio a právě teď Blue Effect verze roku 2007.

0: Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
4: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Si, signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci

roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Hodili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hoří barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Jde to blbý. Tak seděno, otočte.
3: Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
1: O, teď on se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, teď mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima?
3: Pojďme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Pravidla na kvadrát! Výplod šílence! Debilní paskvil!
3: Já jsem Díša.
2: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové! Nýmandi!
4: Pojďte Nuli. Dál.
3: Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
3: Děkuji.
4: Tak to budeme točit.
3: Opravdu?
4: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
3: Ano.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
2: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský noc.
1: Já ti dal život! To je tím, s kým se táháš! S nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože, co tady, co se tady vyhulujete, co tady kuříte? Tady se musí fakčit, makat. Tady se bude hulit akorát z komína.
0: Rock Rádio. Konec legrace.